0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná. Hezký víkend.

I pro neděli, tedy pro 7. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 více jak 33 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 5 stupňů. Víme, jak bude. Neděle s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a teplotami mezi 19

0: Radio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Nabíráme směr Šomperk. Jméno Tulinka sice zní lebozvočně a roztomile, musíme ale opozornit, že tam může jít lidově řečeno očoňo. Je to totiž označení pro nekolekci glotratí s náročností od nejjednodušších až po lomeňáké pro skutečný machre. Podobně jak sjezdovky jsou podle náročnosti označeny modře, červeně a černě. Zatímco modrá dobová a červené tobogán jsou samá točka, černá hřebenovka se ve většině trase jede šusem, tož je důle asi co šlajfovat. S dalšíma dvouma trasama navazuje na Tulinko park Kotel, určený pro zkušenější bajkere. Ze společnou stoupací trasou má Tulinka dokope 1460 metrů a to, že je to kde rozjet. Na Tulinko se může jenom s horákama. Pěší se můžou mrknout, jak to tam frčí.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Tady je Rádio Haná.
3: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Haná.
4: Rádio Haná.
5: Christian Grey.
6: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Radio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
2: Nejlepší hudební výběr.

hudební výběr. Rádio Hana.

0: beraní. Na osvěžení bude nejlepší kvalitní spánek. Víci, pokud se hodláte nudit, tak to klidně udělejte. Blíženci, na víkend zkuste najít aktivity pro celou rodinu. Hradci, možná máte chuť pustit se do nových dobrodružství. Lvi, chce to dostatek tekutin, ať vás nebolí hlava. Pany, s partou vyrazte na nějaký nenáročný výlet. Váhy, neřešte nic, co se vás osobně netýká. Štíři, volný čas si užijte s těmi, co máte rádi. Střelci, důležitá rozhodnutí si vyžadují klidnou mysl. Kozorozi, lehkost v jídelníčku bude znamenat lepší energii. Vodnáři, celý víkend si naplánujete krok za krokem. A co my ryby, chceme se ukázat, tak zajdeme na nějakou pořádně rušnou akci.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond Song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší

0: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
0: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: počasí.
1: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro neděli, tedy pro 7. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 více jak 33 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 5 stupňů. Víme, jak bude. Neděle s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a teplotami mezi 19 a 24 stupni Celsia. V pondělí nás potom

písně. Nejlepší hudební výběr.

0: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: Zahrajeme nejnovější činasky. Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zradu. A taky Daft Punk. No, parádní neděle je před námi, pojďme si ji užít. Máme i zprávy 6.56.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co se děje v Blansku? Na plnotu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, plášť i vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
4: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
3: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
1: Sport.
5: Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros skončí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli.
1: Rádio Hana.
6: S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
5: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro neděli, tedy pro 7. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 více jak 33 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 5 stupňů. Víme, jak bude. Neděle s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a teplotami mezi 19 a 24 stupni Celsia. V pondělí nás potom čeká

Generačně. Nejlepší hudební výběr.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Hlasovou novíčina s Kim, hitovka Selhání, vám hraje z Rádia Hná v 7 hodin a 12 minut do oblačného až polojasného rána. Někde místy smrklo, někde nás čeká zase krásný už skoro letní den, teploty kolem 25 stupňů.
1: Hvězdy ví, Rádio Hná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, na osvěžení bude nejlepší kvalitní spánek. Býci, pokud se hodláte nudit, tak to klidně udělejte. Blíženci, na víkend zkuste najít aktivity pro celou rodinu. Radci, možná máte chuť pustit se do nových dobrodružství. Lvi, chce to dostatek tekutin, ať vás nebolí hlava. Pany, s partou vyrazte na nějaký nenáročný výlet. Váhy, neřešte nic, co se vás osobně netýká. Štíři, volný čas si užijte s těmi, co máte rádi. Střelci, důležitá rozhodnutí si vyžadují klidnou mysl. Kozorozi, lehkost v jídelníčku bude znamenat lepší energii. Vodnáři, celý víkend si naplánujete krok za krokem. A co my ryby, chceme se ukázat, tak zajdeme na nějakou pořádně rušnou akci.
1: Hvězdy ví, Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Tohle je Bon Jovi, tohle je Slaďáček na neděli. Jako malovaný Bon Jovi a Always. 7.28.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Je to tak, víte co, uděláme si hezkou neděli. Máme nejlepší typy, kam vyrazit. Třeba v olomouckém Rozáriu vrcholí samozřejmě rodinný romantický festival vyznání růžím pod širým nebem. V Olomouci rozhodně to stojí za návštěvu. No až vám po procházce mezi květy trošku vyhládne, můžete zamířit na olomoucké Poděbrady. Langošový víkend, nadýchané dobroty jsou k mání v podstatě až do večera, nebo prostě klasika do vyprodání zásob. Jinak podvečer můžete v našem městě strávit v Letňáku od 17 hodin. Vás zveme na energickou taneční show. Moderovat bude kolegyně Lea Vaculková. Do toho počasí polojasné, teploty kolem 25 stupňů ve stínu. Nádhera.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz
0: A zahrajeme Bee Gees nebo Mackyho Šbirku.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
1: Tady je Rádio Hana. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: dobré ráno, Rýmařov, Boskovice, Olomoucko. Posloucháte Rádio Haná, víme, jak bude, víme, jak se tady jezdí, máme pro vás další zprávy. No a po osmé...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A zahrajeme kapelu Team. Roztančí to Beberex a David Guetta. Pozor, je neděle, takže pohodička, v hodinu otevře Eros Ramazzotti.
3: Dedicata a tutti quelli che sono allo sbando.
0: Zprávy máme dřív než ostatní 7:55.

0: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Spor o cestu u baziliky na svatém kopečku u Olomouce. Pokuta až 2 miliony korun hrozí olomouckému developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty u poutního místa. Podle magistrátu porušil pravidla pro ochranné pásmo baziliky. Okolnosti stavby několik stovek metrů dlouhé cesty k developerově pozemku prověřuje i stavební úřad, který o akci nebyl informován. Josef Tesařík se hájí, že si jen zajistil přístup k pozemkům, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté už v Dallasu ladí formu na mistrovství světa. Po příletu sice pod mrakem i sprchlo, ale hráče hned zaskočilo brutální texaské dusno a brzy je čekají 35. Na prvním otevřeném tréninku je navíc hnala dopředu skvělá kulisa stovek českých krajanů i fanoušků. Reprezentace na své texaské základně zůstane až do čtvrtka, kdy v Mexiku vstoupí do šampionátu zápasem proti Koreji. Držíme palce a vy si užijte neděli.
1: Časí.
2: Dnes nás čeká velmi teplý a slunečný den s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. K večeru se sice může objevit drobná přeháňka, ale spíš jen taková, aby se neřeklo. Mimochodem k historickému teplotnímu rekordu z roku 1998, kdy teploměry ukazovaly tropických 33 stupňů, máme naštěstí daleko, takže se neupečeme a čeká nás ideální letní pohoda. V noci pak teploty klesnou ke 12 stupňům, což je ideální čas na vyvětrání bytu.
3: Dobrý den, v neděli za volant provoz celkem plynulý, bez vážnějších dopravních komplikací. Ranní hlídku policie jste viděli na D1, když jedete z Vyškova na Říkovice, stojí na exitu Hulín Západ. Omezení trvá na D46 z Vyškova na Olomouc před exitem Drysice, je tady 80, pokračuje CHOMO. Počítejte s uzavírkami v okolí Štrdmerka.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Víkend společně.
6: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: co děláte, jak se máte, kam vyrážíte. Připojte se na naše sociální sítě. Ptáme se i dneska na našem Facebooku, napište a rádi odvysíláme. Třeba i vaše tipy, vzkazy a pozdravy v našem Jukeboxu po 10. hodině. Survivor anebo Dua Lipa za moment na Hané.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Pojďme se podívat do kalendáře, co zajímavého nám dnešní 7. červen přinesl. Všechno nejlepší dnes přejeme všem Ivetám, které

nástupcem se stal Klement Gottwald. Mnohem veselější je to ale s dnešními oslavenci, protože se narodil neuvěřitelný zástup hvězd. Své narozeniny dnes slaví legendární filmový drsňák Liam Neeson, kterému je sice 73, ale unesenou dceru by vám zaručeně pořád dokázal najít do hodiny. Stejný věk dnes slaví i náš ostravský bard Jaromír Nohavica. O rok starší je houslový virtuos Václav Hudeček a na úctyhodných 86 let to dnes dotáhl britský tygr Tom Jones. No a pánové si jistě rádi vzpomenou na blondětou tenisovou ikonu

0: Životní přístup, Málo Galounová, Optimista 8.27.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Dobré nedělní ránko nebo i pracovní dopoledne, slunečný pozdrav se našeho éteru. Dneska máme skvělý tip pro všechny rodiny, děti. Jak už od nás víte, Olomoucká zoo na Svatém Kopečku slaví jubileum 70 let od svého otevření. Čekají vás i dnes komentovaná krmení, historické zajímavosti, zábavné stanoviště pro celou rodinu. Pokud byste ale radši dali přednost duchovní a festivalové atmosféře, v Šumperku v kostele svatého Jana Křtitele od 9 hodin finišuje festival Šumný Šumperk, slavnostní mší za město. Vyražte objevovat, máme pro vás nejlepší hudební výběr a počasí, které bude, no vlastně taky fajn. Teploty kolem 25 stupňů, skoro jasno až polojasno, odpoledne lehce pofukuje.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Od nás Huntrix, K-pop a nebo Mandraže za moment.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Paní žirafo, co vidíte?
7: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
6: Tak rychle na místa.
7: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
6: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žiraloků, netopírů a hrabáčů.
7: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
6: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
7: Zoo.olomouc.cz.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Tady je Radio Hana. Hezké ráno.

0: neděle, krásné počasí, ideální na výlet. Co myslíte? 8.40 na Hané s CeeLo Green. Vezmeme vás na jedno místo, kde jste možná dlouho nebyli, ale důvěrně ho znáte.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače.
2: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
3: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
2: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
3: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
2: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že?
3: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou na ně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zaracho totiž nachází jedin manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
2: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: zprávy, počasí, doprava, dřív než ostatní.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos se zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Horečnatá nemoc se šíří fekálně orální cestou, tedy kontaktem s povrchy z čištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou.
1: Sport.
3: Máme tady fotbalový přehled pro všechny fandy z Olomouckého kraje. Čeká nás napínavý den, protože v mnoha soutěžích jde o klíčové body v závěru sezóny. Ve čtvrté lize se doma představí Šumperk proti Bohumínu. V šesté lize nás čekají zajímavé zápasy jako Lesnice proti Lošticím, Dolany s Troubelicemi nebo atraktivní derby Slavonína s Bohuňovicemi. A v téže soutěži v olomoucké skupině Čechovice vyzvou Určice, Hodolany hrají s Ústím a Kožušany přivítají Kovalovice. Vyrazte dnes podpořit svůj oblíbený klub na stadion a ze studia přejeme pěknou neděli.
1: Počasí.
2: Pokud jste dnes vstávali brzy, sluníčko vás přivítalo už ve 4 hodiny a 51 minut, což je skvělá zpráva pro skřivany a trochu otravná pro ty, co si chtěli přispat. Zapadne až krátce po 9. večer, takže času na cokoliv je dost. Čeká nás krásná neděle s teplotami do 24 stupňů Celsia. Odpoledne sice začne trochu foukat, ale aspoň vám to učeše účes novým směrem. Na výlet je to každopádně značka ideální.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, procvičíme trpělivost i sundáme nohu z plynu. Horní Loděnice na Šternbersku, tady se dneska nejezdí. Jak se homo, platí úplná uzavírka až do 8 večer. Pokud tedy nevlastníte formuly, vemte to rovnou po objízdné trase. V Olomouci na Lipenské si trošku zahrajeme na slalomáře, na krajnici odpočívá odstavené auto, proklouznete s maximální opatrností. Ještě hlášení pro milovníky rychlé jízdy, uniformy jsou dneska na D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi, rychlost si hlídejte za exitem na Pajedla. Policie obsadila Blansko, tady vás zkontrolují na Poříčí a pro jistotu i ve směru na Vyškov. Buďte dobří a jeďte opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
2: Rádio, rádio, rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

tuším, že někdy v polovině července nejblíž asi v Berlíně živě Pet Shop Boys. Hitovka Always on my mind z roku 1987. Tak z klubu rovnou skočíme do divokého party maratonu, kde se nespí od 12 do 12. Taky o tom zpívá ve své aktuální hitovce Somber. No a pokud ještě nevíte, jak to rozjedete vy, zůstaňte s námi v téhle hodině. Opět nejlepší tipy, kam vyrazit. Tady u nás na rádiu

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Tohle jsou Jamiroku a tohle je 90-kový megahit Virtual Insanity. Počasí dneska skoro jasné až polojasné. Odpoledne bude trošku pofukovat, teploty do 25 stupňů.

0: inspirace, Šternberkem otřese burácení motoru, na legendární trati ECHOMO vrcholí prestižní automobilové závody, budou se vyhlašovat ti absolutně nejrychlejší jezdci. Pokud dáváte přednost klidnější a pohádkovější atmosféře, ve Šternberku můžete zůstat, jsou tady speciální dětské prohlídky. Za princeznami, nesmrtelnou Tetou nebo Jeníčkem a Mařenkou můžete vyrazit taky na zámek Plumlov. Pro dokonalý relax doporučuji taky Velké Losiny, dneska slavnostní zahájení lázeňské sezóny. Úplně tradiční akcí probouzení pramenů, jarmark a žehnání. Tak krásnou neděli.
1: Informujeme a bavíme. To Nahané umíme. www.radiohana.cz Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
2: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
3: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
2: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
3: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
2: Zoo.olomouc.cz
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
10: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz
11: Láska!
12: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Zveme vás na jedinečnou akci probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
15: Rádio Hana.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Nabíráme směr Šomperk. Jméno Tulinka sice zní lebozvočně a roztomile, musíme ale opozornit, že tam může jít lidově řečeno očoňo. Je to totiž označení pro nekolek cyklotratí s náročností od nejjednodušších až po lomeňáké pro skutečný machre. Podobně jak sjezdovky jsou podle náročnosti označeny modře, červeně a černě. Zatímco modrá dobová a červené tobogán jsou samá točka, černá hřebenovka se ve většině trase jede šusem, tož je důle asi co šlajfovat. S dalšíma dvouma trasama navazuje na Tulinko park Kotel, určený pro zkušenější bajkere. Ze společnou stoupací trasou má Tulinka dokope 1460 metrů a tož je to kde rozjet. Na Tulinko se může jenom s horákama. Pěší se můžou mrknout, jak to tam frčí.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: zprávy, počasí, doprava, dřív než ostatní. Máme 9 hodin 56 minut.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie.
1: Sport.
3: Velká zpráva ze světa fotbalu. Olomoucký odchovanec Petr Ševčík mění dres. 32-letý záložník po 9 sezónách opouští pražskou Slavii a přestupuje do zbrojovky Brno. Nováček nejvyšší soutěže posilu v podobě čtyřnásobného ligového mistra a reprezentanta oznámil na svém webu. Ševčík se v Brně navíc potká s dalšími ex-olomouckými hráči Jiřím Texlem a Štěpánem Langerem. Držíme palce v novém angažmá a za moment už počasí a doprava s Markem. Tom z redakce přeje krásnou neděli.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v neděli.
1: Počasí.
4: Krásný zbytek víkendu. Doufám, že si užíváte dnešní příjemné teploty, které se zastaví na 24, což je přesně ta teplota, kdy ještě neteče make-up ani nervy. Máme pro vás navíc skvělou zprávu na začátek nového týdne, aby to pondělní vstávání tolik nebolelo. Zítřek totiž přinese ještě o stupeň více. Noc na pondělí bude sice chladnější, kolem 9 stupňů, ale o to lépe se vám bude spát.
0: Víme, jak se jezdí tady, pokud míříte na D1, trasa z Vyškova na Říkovice, konkrétně mezi Říkovicemi a Přerovem, něco leží na silnici. Stejný problém, tedy překážku na cestě, hlásíte zde 55 od Rokovice Hulín, před exitem Hulín Východ, nohu z plynu. Přímo v Olomouci na Lipenské pak počítejte s odstaveným autem na krajnici. Hlídky jste viděli mezi Přerovem a Ostravou u exitu Říkovice a Přerov, na D1 na exitu Kroměříž Výchov, v Tovačově, ve Spytihněvi, v Lhotce, nad Bečvou, jsou v Mouchnicích a taky v Březůvkách. Nohu z plynu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

dobrý den, tady je nedělní jukebox. Co dnes provádíte? Píšete na našich sociálních sítích, stejně jako Břeťa Černý, čeká ho velký domácí úklid a večer kino. Shadow Rider zase vzal dnešní směnu nějak dřív, aby mohl pak odpočívat a užívat si volno. Posílejte nám další vzkazy a písničky, jedeme non-stop, vybíráme muziku jenom pro vás. Tady je jukebox.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Paní žirafo, co vidíte?
2: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
1: Tak rychle na místa.
2: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
1: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
2: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
1: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
2: Zoo.olomouc.cz
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer.moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.

0: jedna. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Rádio Hana
5: a Jukebox.

Posloucháte Rádio Hana a posloucháte Jukebox. Monika Hlavová nabírá síly v lázních, Bohunka Králová plánuje koukat na bednu, Janča Dittrichová zpracovává svoji zahrádku 8 kilo jahod na koláč a zavařeniny. Posíláme to nejlepší právě na vaši vlnu. Tady je Jukebox Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Pěkné nedělní dopoledne. Máme tady přehled tipů, kam dnes vyrazit z gauče. V Olomouckém Rozáriu vrcholí festival Vyznání růžím. Pokud máte hlad, na Poděbradech v Olomouci od 11 hodin voní langošový víkend a od 17 hodin zve olomoucký letňák na dance show. Zoo na Svatém kopečku slaví 70 let komentovanými krmeními. Pro milovníky spálených gum vrcholí ve Šternberku slavný závod Exce Homo. Ve městě klidně zůstaňte, hrad Šternberg chystá dětské prohlídky. Pohádkovou atmosféru s nesmrtelnou tetou zažijete na zámku Plumlov. A pro lázeňskou pohodu vyrazte do Velkých Losin na tradiční probouzení pramenů s jarmarkem a žehnáním pramene. Užijte si neděli naplno.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Hana.

na formulář na našem webu radiohana.cz nebo na mail studio@radiohana.cz nebo na našich sociálních sítích píšete a my děkujeme. V Juboxu listujeme dalšími vzkazy, zdravíme Markétu, která má dneska práci až do 19 hodin, zatímco její synátor doma dospává včerejší oslavu 16. Zdravíme taky Kristu Zapalu, která se po operaci trpělivě připravuje a rozchází kolínko kolem domu. Kristýno, držíme palce. No a my vám hrajeme domů, do práce i do auta z našeho Juboxu. Posloucháte Radio Hana.

0: David Koller. Zprávy máme dřív než ostatní 10.56.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé. Píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Lučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
4: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
3: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Sport.
3: A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
1: Počasí.
5: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Pozor mezi Hostašovicemi a Novým Jičínem. Dopravní nehoda, počítejte se zdržením. D35, buďte opatrní. Podle posledních zpráv se mezi Mladčí kolem kilometru 243 pohybují lidé a je tady překážka v provozu. Pokud máte těžkou nohu na plynu, tak v těchto úsecích rozhodně uberte. Hlídky jste viděli na D46 z Olomouce do Vyškova na exitu Vyškov. Muži zákona číhají na trase Vyškov-Říkovice na exitu Ivanovice na Hané. V Bruntál radar nebo kontrolu můžete přímo potkat v Bruntále na Dukelské. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

a zbavit vás taky v neděli dopoledne i po 11. hodině. Je tu Jukebox, sledujeme, kam jste dneska vyrazili. Květuška hlásí výlet na kole, Peťa Poláková fandí na motokrosu v Pacově, Milonka Přikrylová pak posílá tip na prohlídku Vily Primavesy spojenou s výstavou Pivoněk. Plníme vaše přání v našem Jukeboxu, díky, že posloucháte, jedeme dál. Radio Hana. Mlčíš.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Paní žirafo, co vidíte?
4: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
3: Tak rychle na místa.
4: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
3: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
4: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
3: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
4: Zoo.olomouc.cz.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz. Skonto nabité.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
14: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
15: Rádio Hana
16: a Jukebox.

Mezi 11. a 12. vás ladí Jukebox Rádia Hana. Přeju vám pohodovou neděli. Píše nám Vláďa Mariánek, ten zve na hasičský výlet na Nové Dvory, kousek od náměstí na Hané, kde pro děti a dospělé je připraveno odpoledne s bohatou tombolou. Ze zámku Plumlov přišel vzkaz na parádní pohádkové kostýmované prohlídky pro děti i dospělé. Tohle rádio ti servíruje hity na přání, Jukebox. No a už myslím, že voní oběd. Posloucháte Rádio Hana.

studia k vám letí další vzkazy, děkujem za ně. Danča Gregorová drží pěsti dorostencům Stršic na krajské soutěži v požárním sportu v Lípníku nad Bečvou. Ivetka Zatloukalová ze Všechny na Ece Homo. Katka Tlášková doma léčí nemocného dědulku. Benulka Šastná zase posílá horký pozdrav z Rodosu, kde si s rádiem Hana užívá krásný návrat. Z dovolené už zítra, tak vítáme tě, šťastnou cestu. Jukebox Rádio Hana, za chvilku poledne zprávy, počasí a doprava, buďte s námi.

mega hit od italské zpěvačky Gala, Fridge from Desire. Pozor na D46, když jedete z Vyškova na Olomouc, konkrétně za Prostějovem směr Olšany. Dálnice se dočasně uzavírá, protože tady máme prase na silnici, já myslím jako zvíře, ne řidiče. Tak jinak dopravní zprávy a počasí a doprava zase před námi, další celá je tady.

0: bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Spor o cestu u baziliky na svatém kopečku u Olomouce. Pokuta až 2 miliony korun hrozí olomouckému developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty u poutního místa. Podle magistrátu porušil pravidla pro ochranné pásmo baziliky. Okolnosti stavby několik stovek metrů dlouhé cesty k developerově pozemku prověřuje i stavební úřad, který o akci nebyl informován. Josef Tesařík se hájí, že si jen zajistil přístup k pozemkům, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté už v Dallasu ladí formu na mistrovství světa. Po příletu sice pod mrakem i sprchlo, ale hráče hned zaskočilo brutální texaské dusno a brzy je čekají 35. Na prvním otevřeném tréninku je navíc hnala dopředu skvělá kulisa stovek českých krajanů i fanoušků. Reprezentace na své texaské základně zůstane až do čtvrtka, kdy v Mexiku vstoupí do šampionátu zápasem proti Koreji. Držíme palce a vy si užijte neděli.
0: Počasí.
1: Dnes nás čeká velmi teplý a slunečný den s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. K večeru se sice může objevit drobná přeháňka, ale spíš jen taková, aby se neřeklo. Mimochodem k historickému teplotnímu rekordu z roku 1998, kdy teploměry ukazovaly tropických 33 stupňů, máme naštěstí daleko, takže se neupečeme a čeká nás ideální letní pohoda. V noci pak teploty klesnou ke 12 stupňům, což je ideální čas na vyvětrání bytu.
3: Víme, jak se jezdí tady, pozor na dvě nehody. Čerstvá na D46, když jedete z Olomouce do Vyškova, je to před exitem Prostějov sever, místo zajišťuje policie. Další nehoda dvou osobáků je u Hostašovic, hlídka míří na místo, policejní hlídky navíc v Mohelnici na D35, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a ve Svitavách u Tří mostu a o kousek vedle na ulici Pražská. Dobře dojeďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: krásné nedělní poledne. Doufám, že už se vám doma z kuchyně line vůně nedělního oběda a ne dým ze spálených řízků. Pokud zrovna obědváte, přejeme s rádiem Haná dobrou chuť. Celé odpoledne pro vás máme ten nejlepší hudební výběr, tak si dejte nohy nahoru. Společně pak omrkneme, kdo má dnes svátek v kalendáři a zkontrolujeme, jestli jsou silnice čisté a bezpečné.
1: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

veselější je to ale s dnešními oslavenci, protože se narodil neuvěřitelný zástup hvězd. Své narozeniny dnes slaví legendární filmový drsňák Liam Neeson, kterému je sice 73, ale unesenou dceru by vám zaručeně pořád dokázal

0: 86 let to dnes dotáhl britský tygr Tom Jones. No a pánové si jistě rádi vzpomenou na blondiatou tenisovou ikonu Annu Kurnikovovou, která dnes slaví 45. narozeniny. Ať už si dnes dáte ananas, nebo prostě jen oslavíte neděli, užijte si dnešní den naplno.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Neseme vám zprávy. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos se zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Horečnatá nemoc se šíří fekálně orální cestou, tedy kontaktem s povrchy znečištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou. Sport. Máme tady fotbalový přehled pro všechny fandy z Olomouckého kraje. Čeká nás napínavý den, protože v mnoha soutěžích jde o klíčové body v závěru sezóny. Ve čtvrté lize se doma představí Šumperk proti Bohumínu. V šesté lize nás čekají zajímavé zápasy jako Lesnice proti Lošticím, Dolany s Troubelicemi nebo atraktivní derby Slavonína s Bohuňovicemi. A v téže soutěži v olomoucké skupině Čechovice vyzvou Určice, Hodolany hrají s Ústím a Kožušany přivítají Kovalovice. Vyrazte dnes podpořit svůj oblíbený klub na stadion a ze studia přejeme pěknou neděli.
1: Počasí. Pokud jste dnes vstávali brzy, sluníčko vás přivítalo už ve 4 hodiny a 51 minut, což je skvělá zpráva pro Skřivany a trochu otravná pro ty, co si chtěli přispat. Zapadne až krátce po 9. večer, takže času na cokoliv je dost. Čeká nás krásná neděle s teplotami do 24 stupňů Celsia. Odpoledne sice začne trochu foukat, ale aspoň vám to učeše účes novým směrem. Na výlet je to každopádně značka ideální.
2: Doprava. Vyrážíme na Zlínsko, u Otrokovic jsou Sazovice a je tady průvod starého hanáckého práva. Počítejte, že bude hodně lidí na silnici. Ať už plánujete začátek nového týdne nebo pondělního rána, tak to se bude chystat čištění odpočívek u Moravské Dluhé, u Březové nad Svitavou a taky v Moravské Třebové. Tady nohu z plynu, šťastnou cestu i v neděli.
3: Rádio Hana.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: pověstná gastroúnava a nebezpečně vám klesají víčka, nezoufejte. Rádio Haná vás spolehlivě probere bez kofeinu. Celé odpoledne servírujeme ten nejlepší hudební výběr, který vás okamžitě nakopne. Navíc si připomeneme ty největší perly z naší ranní show a přihodíme čerstvou předpověď počasí, ať víte, jestli schovat rozvěšené prádlo.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona.
5: We need to get you out, man.
6: I can see he's off the medication.
7: I'm so sorry, pal.
2: Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
8: Would not harm a fly. And he makes a damn fine cup of tea.
9: Spunk for milk.
8: Spunk for milk.
2: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu.
10: Spaceships and magic swords.
2: No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit a tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
11: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
1: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z kina Metropol. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
12: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Máme tu pro vás další informace. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie. Sport. Velká zpráva ze světa fotbalu. Olomoucký odchovanec Petr Ševčík mění dres. 32-letý záložník po 9 sezónách opouští pražskou Slavii a přestupuje do zbrojovky Brno. Nováček nejvyšší soutěže posilu v podobě čtyřnásobného ligového mistra a reprezentanta oznámil na svém webu. Ševčík se v Brně navíc potká s dalšími ex-olomouckými hráči Jiřím Texlem a Štěpánem Langerem. Držíme palce v novém angažmá a za moment už počasí a doprava s Markem. Tom z redakce přeje krásnou neděli.
1: Počasí.
2: Krásný zbytek víkendu. Doufám, že si užíváte dnešní příjemné teploty, které se zastaví na 24, což je přesně ta teplota, kdy ještě neteče make-up ani nervy. Máme pro vás navíc skvělou zprávu na začátek nového týdne, aby to pondělní vstávání tolik nebolelo. Zítřek totiž přinese ještě o stupeň více. Noc na pondělí bude sice chladnější, kolem 9 stupňů, ale o to lépe se vám bude spát.
3: Domů do práce i do auta teď zdravíme s naší dopravou. Přímo v centru Šternberka dneska musíte počítat až do 22 hodin s úplnou uzavírkou v ulicích Dvorská, Barvířská a zaparkovat samozřejmě nemůžete ani u sportovní haly. Probíhá se HOMO, samostatný závod až do večerních 19 hodin je kompletně uzavřená celá Opavská až po Lipinu, neprůjezdná tedy silnice první třídy od křižovatky ve směru na Horní Loděnici a ulici Sadová a na Valech. Objížďka samostatné závodní tratě je přes Babice, Mladějovice, Újezd, dále přes Uničov a Dlouhou Loučku až na Dědřichov nad Bystřicí. Pokud jdete tímhle směrem, počítejte s minimálně hodinovým zpožděním.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: papír. K tomu společně prolistujeme tisk a podíváme se, o čem se aktuálně píše a co zajímavého se šustlo v našem kraji.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
4: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu

0: Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: čem se píše?
1: Pojďme hodit očko na to, o čem se dnes píše. Máme pro vás rychlý přehled zpráv, které by vám neměly uniknout. V horce nad Moravou měli hasiči horkou noc. Hořel tu sklad papíru a plameny zničily i sousední budovu, traktor a ještěrku. 7 jednotek sice škodu přes milion neskrotilo hned, ale naštěstí se nikdo nezranil. Celé drama najdete na olomouckém reportu pod názvem Od papíru chytla i technika. Na Přerovsku se o víkendu hromadně šlapalo do pedálů při cyklovýletu z Přerova ke Stodole u Bečvy. Na startu u Lávky čekala účastníky malá pozornost a v cíli v Rybářích zase tombola a zasloužené občerstvení na doplnění spálených kalorií. Jak akce probíhala, se dočtete na webu města Přerov. Ve Svitavách pak můžete v pondělí vyrazit na kus řeči za místními politiky do sklepení Langerovy vily. Dopoledne od 10 tam na vaše dotazy odpovídá starosta z místo starosty. Odpoledne od 4 zase radní. Detaily k tomuto grilování najdete na webu města Svitavy v textu Kafárnáš na kus řeči. S námi máte přehled a víte, o čem se píše.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé. Píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
2: Zvláštní na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, všechno si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
0: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Sport.
0: A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
1: Počasí.
3: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
4: Za třetinou všech nehod cyklistů stojí alkohol. Policie řeší přes 2 500 nehod zaviněných cyklisty ročně. Ze všech alkoholových nehod na kole tvoří celé 2/3 případy, kdy měli cyklisté v krvi více jak 1,5 promile. U elektrokoloběžek je to skoro půlka. Ještě smutný rekord z našeho regionu. Letos na jaře nezvládla jízdu cyklistka v újezdu u Uničova. Po pádu s poraněním nadýchala neuvěřitelných 4,75 promile.
1: Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: ty aktivní výletníky nebo držíte čestnou stráž na gauči. Ať už jste kdekoliv, Rádio Haná drží basu s vámi. Celé odpoledne ladíte ten nejlepší hudební výběr, se kterým ten zbytek víkendu uteče s úsměvem. Máme pro vás navíc skvělé tipy, kam ještě dneska vytáhnout paty z domu a samozřejmě non-stop hlídáme situaci na silnicích.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Pěkné nedělní dopoledne. Máme tady přehled tipů, kam dnes vyrazit z gauče. V olomouckém Rozáriu vrcholí festival Vyznání růžím. Pokud máte hlad, na Poděbradech v Olomouci od 11 hodin voní langošový víkend a od 17 hodin zve olomoucký letňák na dance show. Zoo na Svatém kopečku slaví 70 let komentovanými krmeními. Pro milovníky spálených gum vrcholí ve Šternberku slavný závod Exce Homo. Ve městě klidně zůstaňte, hrad Šternberg chystá dětské prohlídky. Pohádkovou atmosféru s nesmrtelnou tetou zažijete na zámku Plumlov. A pro lázeňskou pohodu vyrazte do Velkých Losin na tradiční probouzení pramenů s jarmarkem a žehnáním pramene. Užijte si neděli naplno.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce@radiohana.cz

0: bučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana.

0: Správy pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Spor o cestu u baziliky na svatém kopečku u Olomouce. Pokuta až 2 miliony korun hrozí olomouckému developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevně.

0: cesty u poutního místa. Podle magistrátu porušil pravidla pro ochranné pásmo baziliky. Okolnosti stavby několik stovek metrů dlouhé cesty k developerově pozemku prověřuje i stavební úřad, který o akci nebyl informován. Josef Tesařík se hájí, že si jen zajistil přístup k pozemkům, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU. Sport. Čeští fotbalisté už v Dallasu ladí formu na mistrovství světa. Po příletu sice pod mrakem i sprchlo, ale hráče hned zaskočilo brutální texaské dusno a brzy je čekají 35. Na prvním otevřeném tréninku je navíc hnala dopředu skvělá kulisa stovek českých krajanů i fanoušků. Reprezentace na své texaské základně zůstane až do čtvrtka, kdy v Mexiku vstoupí do šampionátu zápasem proti Koreji. Držíme palce a vy si užijte neděli.
1: Časí. V počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky. Teploty budou šplhat až na 26 stupňů Celsia. V pondělí se ještě více zatáhne, stále nám může zapršet a teploty klesnou i pod 20 stupňů. Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
2: Vyrážíme na Zlínsko, u Otrokovic jsou Sazovice a je tady průvod starého hanáckého práva. Počítejte, že bude hodně lidí na silnici. Ať už plánujete začátek nového týdne nebo pondělního rána, tak to se bude chystat čištění odpočívek u Moravské Dluhé, u Březové na Svitavou a taky v Moravské Třebové. Tady nohu z plynu, šťastnou cestu i v neděli.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: servíruje ten nejlepší hudební výběr. Hoďte starosti za hlavu, užívejte volno a nechte se inspirovat našimi tipy na super výlety. K tomu přidáme i zprávu od meteorologů, abyste věděli, jaké počasí nám vykouzlí příští dny.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
1: řeky. Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.

0: Když vás pozvem na Jezernické viadukt, víte, co hledat?
1: Naši rodáci furtovníci nám v Hanáčtině každý víkend představují zajímavá místa našeho kraje.
2: Ono se to kecá o Hanáckých rovinách, ale víte, že i o nás máme 4000.
1: To je Hanácky čundrování. Vždy o víkendu, jedině na rádiu Haná.
0: Už teda víte, kde hledat za homnama vulka.

0: dabovat v hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože...

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme vám zprávy. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou.

0: to je o 74 méně než v dubnu. Letos se zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Horečnatá nemoc se šíří fekálně-orální cestou, tedy kontaktem s povrchy znečištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou. Sport. Neděle byla plná vítězství pro české sportovce. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Pražské Troji závod v kajak krosu a Kateřina Beková na kanále v Troji ovládla časovku. Další skvělý výkon předvedl motocyklový závodník Filip Salač na Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 přijel do cíle na druhém místě a skvěle se naladil na domácí Velkou cenu České republiky. A skvělý výkon předvedla tenistka Kateřina Siňaková, která získala další grandslamový titul ve čtyřhře, už 11. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhráli deble na French Open. Gratulujeme.
1: Počasí. Pokud jste dnes vstávali brzy, sluníčko vás přivítalo už ve 4 hodiny a 51 minut, což je skvělá zpráva pro skřivany a trochu otravná pro ty, co si chtěli přispat. Zapadne až krátce po 9. večer, takže času na cokoliv je dost. Čeká nás krásná neděle s teplotami do 24 stupňů Celsia. Odpoledne sice začne trochu foukat, ale aspoň vám to učeše účes novým směrem. Na výlet je to každopádně značka ideální.
2: Doprava. Domů do práce i do auta teď zdravíme s naší dopravou. Přímo v centru Šternberka dneska musíte počítat až do 22 hodin s úplnou uzavírkou v ulicích Dvorská, Barvířská a zaparkovat samozřejmě nemůžete ani u sportovní haly. Probíhá ECE HOMO, samostatný závod až do večerních 19 hodin je kompletně uzavřená celá Opavská až po Lipinu, neprůjezdná tedy silnice první třídy od křižovatky ve směru na Horní Loděnici a ulici Sadová a na Valech. Objížďka samostatné závodní tratě je přes Babice, Mladějovice, Újezd, dále přes Uničov a Dlouhou Loučku až na Dědřichov nad Bystřicí. Pokud jdete tímhle směrem, počítejte s minimálně hodinovým zpožděním.
3: Rádio Hana.

0: 7. června a víkendový čas letí jako splašený blázen. Pojďme se ale hromadně zastavit a užít si ještě pořádnou pohodu. Rádio Haná vám k tomu jako nejlepší parťák servíruje ten nejlepší hudební výběr. Buďte v klidu, poslouchejte a prolistujeme spolu dnešní kalendář i ty nejdůležitější události z našeho kraje.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden

0: 20. června. Kaufland.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

veselější je to ale s dnešními oslavenci, protože se narodil neuvěřitelný zástup hvězd. Své narozeniny dnes slaví legendární filmový drsňák Liam Neeson, kterému je sice 73, ale unesenou dceru by vám zaručeně pořád dokázal

0: jistě rádi vzpomenou na blonďatou tenisovou ikonu Annu Kurnikovovou, která dnes slaví 45. narozeniny. Ať už si dnes dáte ananas, nebo prostě jen oslavíte neděli, užijte si dnešní den naplno.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další informace. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie.
0: Sport.
2: Neděle byla plná vítězství pro české sportovce. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v pražské Troji závod v kajak krosu a Kateřina Beková na kanále v Troji ovládla časovku. Další skvělý výkon předvedl motocyklový závodník Filip Salač na velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přijel do cíle na druhém místě a skvěle se naladil na domácí velkou cenu České republiky. A skvělý výkon předvedla tenistka Kateřina Siňaková, která získala další grandslamový titul ve čtyřhře, už jedenáctý. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhráli deble na French Open. Gratulujeme. Velká zpráva ze světa fotbalu. Olomoucký odchovanec Petr Ševčík mění dres. 32-letý záložník po 9 sezónách opouští pražskou Slavii a přestupuje do zbrojovky Brno. Nováček nejvyšší soutěže posilu v podobě čtyřnásobného ligového mistra a reprezentanta oznámil na svém webu. Ševčík se v Brně navíc potká s dalšími ex-olomouckými hráči Jiřím Texlem a Štěpánem Langerem. Držíme palce v novém angažmá a za moment už počasí a doprava s Markem. Tom z redakce přeje krásnou neděli.
0: Počasí.
3: Krásný zbytek víkendu. Doufám, že si užíváte dnešní příjemné teploty, které se zastaví na 24, což je přesně ta teplota, kdy ještě neteče make-up ani nervy. Máme pro vás navíc skvělou zprávu na začátek nového týdne, aby to pondělní vstávání tolik nebolelo. Zítřek totiž přinese ještě o stupeň více. Noc na pondělí bude sice chladnější, kolem 9 stupňů, ale o to lépe se vám bude spát.
4: Za třetinou všech nehod cyklistů stojí alkohol. Policie řeší přes 2500 nehod zaviněných cyklisty ročně. Ze všech alkoholových nehod na kole tvoří celé 2/3 případy, kdy měli cyklisté v krvi více jak 1,5 promile. U elektrokoloběžek je to skoro půlka. Ještě smutný rekord z našeho regionu. Letos na jaře nezvládla jízdu cyklistka v újezdu u Uničova. Po pádu s poraněním nadýchala neuvěřitelných 4,75 promile.
0: Rádio Hana.

0: Navíc rozesmějeme tím nejlepším z naší ranní show a pro jistotu prosvítíme radary na silnicích.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
5: řeky. Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz. Láska
6: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
7: Radio

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městy, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což měl velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydlí totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z Dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarecho totiž nachází jedinou manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé. Píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Lučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neshodách. Čin připravoval.
2: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
0: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Sport.
0: A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
1: Počasí.
3: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
4: Vyrážíme na Zlínsko, u Otrokovic jsou Sazovice a je tady průvod starého hanáckého práva. Počítejte, že bude hodně lidí na silnici. Ať už plánujete začátek nového týdne nebo pondělního rána, tak to se bude chystat čištění odpočívek u Moravské Dluhé, u Březové na Svitavou a taky v Moravské Třebové. Tady nohu z plynu, šťastnou cestu i v neděli.
1: Rádio Haná.

0: Víkend sice mává na rozloučenou, ale skvělá nálada u nás nikam neodchází. Na rádiu Haná pro vás držíme tu nejlepší vlnu až do noci. Zapněte si ten nejlepší hudební výběr a poslechněte si s námi, o čem zajímavém se mluví ve světě a jaké počasí nás ráno vytáhne z postele do nového týdne.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
4: Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: o čem se píše?
1: Pojďme hodit očko na to, o čem se dnes píše. Máme pro vás rychlý přehled zpráv, které by vám neměly uniknout. V horce nad Moravou měli hasiči horkou noc. Hořel tu sklad papíru a plameny zničily i sousední budovu, traktor a ještěrku. 7 jednotek sice škodu přes milion neskrotilo hned, ale naštěstí se nikdo nezranil. Celé drama najdete na olomouckém reportu pod názvem Od papíru chytla i technika. Na Přerovsku se o víkendu hromadně šlapalo do pedálů při cyklovýletu z Přerova ke Stodole u Bečvy. Na startu u lávky čekala účastníky malá pozornost a v cíli v Rybářích zase tombola a zasloužené občerstvení na doplnění spálených kalorií. Jak akce probíhala, se dočtete na webu města Přerov. Ve Svitavách pak můžete v pondělí vyrazit na kus řeči za místními politiky do sklepení Langerovy vily. Dopoledne od 10 tam na vaše dotazy odpovídá starosta z místo starosty. Odpoledne od 4 zase radní. Detaily k tomuto grilování najdete na webu města Svitavy v textu Kafárnáš na kus řeči. S námi máte přehled a víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: A před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětkem a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
2: Taky vás to nezajímá.
3: Rádio Hana.
4: Víme, jak se jezdí tady.
3: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
5: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
6: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
5: Lipník, tady je policie u stadionu.
3: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
5: Tady to známe.
3: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
7: Rádio Hana. Tady jsme doma.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
1: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
0: Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme večer na jedni.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Pojďme se podívat do kalendáře, co zajímavého nám dnešní 7. červen přinesl. Všechno nejlepší dnes přejeme všem Ivetám, které...

a den ananasu. Takže ideální plán na dnešní dezert je naprosto jasný. Před 78 lety se psaly velké dějiny, když na úřad prezidenta abdikoval Edvard Beneš a jeho nástupcem se stal Klement Gottwald. Mnohem veselější je to ale s dnešními oslavenci, protože se narodil neuvěřitelný zástup hvězd. Své narozeniny dnes slaví legendární filmový drsňák Liam Neeson, kterému je sice 73, ale unesenou dceru by vám zaručeně pořád dokázal najít do hodiny. Stejný věk dnes slaví i náš ostravský bard Jaromír Nohavica. O rok starší je houslový virtuos Václav Hudeček a na úctyhodných 86 let to dnes dotáhl britský tygr Tom Jones. No a pánové si jistě rádi vzpomenou na blondětou tenisovou ikonu Anu

Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Radio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodné věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona.
5: We need to get you out, man.
6: I can see he's off the medication.
7: I'm so sorry, pal.
2: Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolím, okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
8: Would not harm a fly, and he makes a damn fine cup of tea.
9: Spunk for milk.
2: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit. A tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
10: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
1: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
11: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
12: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
11: Je to gól!
1: Výsledky,
12: komentáře,
1: statistiky,
12: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu.
12: A taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
12: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
13: Ciao, bella.
1: Poslouchejte,
12: hrajte
1: a vyhrajte.
12: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10.
12: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
12: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
12: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
12: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Lučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
2: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
0: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Sport.
0: Neděle byla plná vítězství pro české sportovce. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v pražské Troji závod v kajak krosu a Kateřina Beková na kanále v Troji ovládla časovku. Další skvělý výkon předvedl motocyklový závodník Filip Salač na Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přijel do cíle na druhém místě a skvěle se naladil na domácí Velkou cenu České republiky. A skvělý výkon předvedla tenistka Kateřina Siňaková, která získala další grandslamový titul ve čtyřhře, už 11. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhráli deble na French Open. Gratulujeme. A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
1: Počasí.
3: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr.